0: Rádio Košice. Košice. Najbližšie k vám.
1: Keď si oči vyzdobíš linkou modrou a nahodíš úsmev Marilyn Monroe s tým, že som James Dean, tak to mi posielaš počete. Tvoje fotky vymakaný, máš význam každej bodky, až kým nezaspím.